jedna pesem. A toľkova mnoho spomení. Ľubivite ti pesni od 90. Samo po Energy.